0: Parlamento femminile.
1: Bubeníka Pepu, tak to budeme v rytmu, co? Feast of the Dying Sun, že?
2: Tak.